0: Je tady hitparáda, Relax Rády a taková ta oficiální, to znamená Relaxáda. Máme i dneska pro vás 10 hitovek seřazených podle vašich hlasů na www.radio-relax.cz. Plus k tomu, kdyby náhodou, jako může se to stát, někdo vypadnul z té desítky do příštího kola, tak máme ještě 4 novinky, aby bylo z čeho vybírat. Myslím si, že na začátku každý Relaxády, a uděláme to i dneska, žádný novinky, prostě dáme si rekapitulaci z minula, aby jste věděli, koho už dneska 100% neuslyšíte, protože všechny 3 první místa jsou pryč.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Tohle to byly berlínští Fastboy, Beautiful Life, jak říkám, někdy bych chtěl jít na nějakou taneční party v Berlíně, kde by oni byli, protože co jsem se tak jako díval, tak fakt jsou skvělí. A druhé místo, Lady Gaga, Deči, Runway. Runway. Když už jsem si pomalinku začal na tuhle skladbu zvykat, tak vypadla. Jinak Ďábel nosí Pradu 2, kdybyste náhodou se na to šli podívat, tak věřte, že tuhle tu skladbu tam určitě uslyšíte. Letos tam není Madonna, letos je tam Lady Gaga. A jednička, pro mě teda to bylo dost nepochopitelný minule, ale je to tak. Somber a Potential, já jsem o něm čet, že prostě ty mladý ho mají teďka strašně rádi. Je to takový rebel, já jsem se na něj díval, fakt je ten, že celkem chápu, proč mu dávají hlasy. Tak to bylo minule a my jdeme dál. Asi se ptáte, proč vám nepouštím žádnou písničku, která by se z novinek do té dnešní desítky nedostala. Dělám to vždycky a vždycky tam minimálně aspoň jednu máme. Dneska ne. Všechny novinky z minula máme v desítce, takže se máme na co těšit. Sválně se podívám, kdo se dostal nejvejš na 5. místo. A na desítce máme hned tu první novinku z minule. Svým způsobem to dneska bude taková hitparáda Madonna, co si budeme povídat. Ona chystá nový album na 3. července, Confessions 2, a má venku taky velehit se Sabrinou Carpenter, který je teda fakt jako dobrý. Takže je na 10. místě se skladbou I Feel So Free. Budeme přát, aby se trošku jako vyšplhala nahoru, ale zase ne zas moc, protože se Sabrinou Carpenter je tady na, a teď to nemůžu říct, ale je tady ještě jednou, tak a hned se podíváme na 9. místo, tam je Eva Farná, která má teda jako fakt hodně našlapáno teďka a myslím si, že by docela uvítala nějaký to Perpetuum Mobile, protože má těsně před sebou ty největší koncerty, má celkem 3, já jsem se na to tuhle díval, 2, bezkonkurenčně vyprodáno v Edenu a ten 3. jako sem tam nějaký ten lísteček ještě bude, ale jako holka se asi pěkně nadře. Takže jdeme na to. 10. Madonna, 9. Eva Farná.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

aktuálně 9. místo relaxády Eva Farná, Perpetuum Mobile, taková jakoby zkouška před trojicí koncertu, která ji čeká v pražském Edenu. Tak, ale my jdeme dál, protože před námi je první novinka. Ta je svým způsobem zajímavá, Shakira a Burna Boy a skladba, která se jmenuje Die Die, je to vydaný mistrovství světa ve fotbale, ale je to zvláštní cíl, to má. Je tam, nebo mělo by se vybrat dokonce mistrovství světa ve fotbale 100 milionů dolarů, aby se dětem po celém světě zajistil přístup ke kvalitnímu vzdělání a sportu. Takže tato skladba je zároveň oficiální hymnou vzdělávacího fondu. Na druhou stranu, teda nedávno jsem to někde čet, že Shakiře vrátili docela dost peněz,

0: Posloucháte Relaxádu, pořadový číslo 1500, takže 1563, to už je pěkný počet. A i v téhleté vás čeká 10 skladeb z klasického žebříčku, to znamená, pro ty budete hlasovat. Vlastně hlasovat budete i pro novinky, které tomu přidáme, protože ty budeme hrát v zápětí nebo víceméně v průběhu celé hitparády. Je to na vás www.radio-relax.cz. Tam se vlastně rozhoduje, jak se to složí do příště. My jsme teďka aktuálně, hned se na to dívám, u další novinky. Je to tak, je to česká novinka a mě docela udělala radost, musím teda přiznat, že je to docela dobrý téma, platonická láska, kterou nedostanete z hlavy, jo. Jako text ten text, když ho budete poslouchat, tak je takové jako o nenaplněné, skoro až platonické lásce, ale taky o té mylné představě, že s někým nemůžeme být, protože je pro nás v našich očích až příliš dobrý a nedosažitelný. Já jsem na tohle téma čet, je to poměrně nedávno, takový docela zajímavý článek, kde spousta žen se vyjádřilo, že by vůbec jim nevadilo, kdyby třeba i muži dokázali kultivovaně, protože dneska to je samá seznamka na netu a tak dále, kdyby jim kultivovaně nějak dali najevo, nebo třeba i řekli, že jim to sluší, že jsou hezký a tak dále, že toho je skoro až nedostatek. Možná na tom něco bude, já jsem to zkusil jednou, jako bylo to dobrý, no, paní měla aspoň radost. Tak, tak o tom je písnička od slzy Holka z Plakátu. Mimochodem je tam to se Slavíčkem. O Slavíčkovi mluvím, protože dneska o něm ještě jednou bude řeč. To je takový překvápko v Relaxádě, by se dalo říct. A možná, že to tomu trošku pomohlo. No a hned potom půjdeme na sedmé místo. To je z minulé novinka Demi Lovato, Love Race Jeans. To je taková muzika na festiáky, na letní, nebo na... Takhle účel byl, aby to fungovalo na festiácích. Jestli to bude fungovat, to fakt nevím. Ale zároveň, aby to fungovalo třeba na tanečním parketu i v tom nejmenším klubu. Jestli se to povedlo, nevím. Já bych do klubu na Demi Lovato asi nešel.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Úplně to slyším, nějaký podzemní klub, jak tam duní ty bedny a do toho hraje Demilová to. Myslím si, že jako na nějakou klubovku by to nemuselo být úplně špatný. Tak a teď jdeme na 6. a 5. místo, tentokrát bez novinek. Na 6. místě Calvin Harris a Jazzy a skladba s názvem Satisfy. Mimochodem, Calvin Harris už to touhle dobou, jak si kroutí na Ibice, on tam dělá rezidenturu, teď nemyslím nic politického, samozřejmě hudební. Letos tam to bude ještě trošičku větší než těch předchozích letech, protože tam bude hrát asi prej 27krát, jako to je neuvěřitelný. Možná, že se někdo na Ibicu chystáte, jo? Pokud máte rádi taneční muziku, takže Calvina Harrise tam určitě můžete letos chytit. Jako, a navíc on je teda hodně úspěšný, tady jsem se na něj dočetl, že dokonce 2krát vyprodal koncert pro více než 100 000 lidí v Hampton Parku, to je ve Skotsku, bude headlinovat ty největší evropské festivaly a tak dále, no prostě ten se asi letos o prázdninách nezastaví, takhle bych to řekl. Nezastavil se ani u nás, ze 7. místa se dostal na 6, já vím, není to nějaký extra postup, ale i to jedno místečko se počítá, co si budeme povídat. No a hned potom se podíváme na 5, tam je Robin Schulz, to je něco podobného. Já bych řekl, že oni dva dělají hodně podobnou muziku, s tím, že i Robin Schulz je hodně úspěšný. Když se podívám tady, jako je to nejvýše nasazená novinka. Minule byl novinkový a dneska už je na 5. místě, takže je vidět, že, jak se říká lidově, potenciál to má, teď jde jenom o to, kam až se dostane, ale to bude záviset na vás. www.radio-relax.cz, to je to správné místo, kde můžete hlasovat a poskládat třeba už to příští vydání Relaxády.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: taková hodně příjemná dvojitá porce takový taneční muziky. Myslím si, že to docela sedlo do relaxády. A teď popojedeme dál, protože před námi je další novinka. Mimochodem máme 4, to už jsem několikrát opakoval, ale protože opakování matka moudrosti, tak to připomenu ještě jednou. Tohle bude v pořadí 3. Jsou za ní Hitmakers z Los Angeles, to znamená Maroon 5. Jestli si dobře pamatuju, tak oni vydali poslední album, tuším, že loni, a to se jmenovalo Love is Like. A jako pozor, co si pamatuju, že vydali normální verzi a zjevně teda asi potřebovali prachy, protože v zápětí hned vystartovali z deluxe verzi, což je pochopitelný. Kdo patří mezi jejich fanoušky, tak ten si samozřejmě koupí v oboje, to je jasný, já to dělám taky u desek, na kterých mi záleží. Tak, od té doby vlastně o sobě nedali ani tak nějak moc vědět, až teď vydávají single Heroin. Mimochodem, já jsem přesně čekal, kdy to přijde, jo, a je to tady, taková ta klasická věta. Návrat k původnímu zvuku, který jako známe z těch starších hitů a tak dále. Jo, kdo má rád Maroon 5, tak si myslím, že jim je to úplně jedno, to je prostě Maroon 5 a oni si to užijou. Takže třetí novinka dneska a hned k tomu přidáme Milky, ale v úpravě Davida Getty, to je docela důležitý, Just the Way You Are, to je taková jako fakt, já o ní hodně často mluvím, že je to strašně jednoduchá písnička, hodně často si ji broukám, to je takový to tu. Já nemám hudební sluch, jo, proto mě třeba nevzali nikdy ani do hudební školy nebo do lidové školy umění, takže omlouvám se, ale za chvilku to uslyšíte, to prostě, to vám zůstane v hlavě. Uvidíte, až půjdete třeba někam večer nebo zítra ráno, že si budete broukat. Takže to je novinka v pořadí 3. a hned v zápětí 4. místo, to znamená, jsme pod stupně vítězů. Jdeme na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

Pomalinku, ale jistě to tlačíme k té horní polovině, nebo spíš už té horní třetině Relaxády, ale ještě stále tady máme jednu z novinek, který tady máme vlastně každé vydání, jsou celkem 4, takže tohle je jasný, prostě 4. MGK a spolu s nimi Wiz Khalifa, protože to jsou pánové MGK, který dělají hodně remixy, prostě dělají spíš i producentské věci a tak dále. Musím teda uznat, já jsem si tuhle tu věc pouštěl, nejdřív jsem se toho bál, Wiz Khalifa není zrovna úplně jako můj šálek kávy, ale zjistil jsem, že to nezní úplně špatně a jako na takový ty letní večery, pro partu přátel, je to takový ten, jak se teďka říká mezi mládeží, summer vibe, jo, jakože... Jako když byste chtěli být za mladý, tak kdybyste náhodou někdy slyšeli tuhletu skladbu, tak tohle použijte a myslím si, že budou koukat jenom, co z vás vypadlo. Máme to jako 4. novinku, i pro ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz a uvidíme. Já si myslím, že se dostane dál 100% do té desítky, ale nechci předbíhat, uvidíme příští středu. No ale v zápětí s tím, a to se tady musím i podívat, předposlední, tak to jsem docela zvědavý, jak si povede dál, do žaket. Je tady se skladbou, která úplně jako mi moc nesedne a já se docela divím, že se fakt dostala tak vysoko, je vidět, že prostě ta muzika je trošku fakt jako rozdílná, ten vkus hudební přece jenom jak generační, tak samozřejmě i normálně poslechovej i mezi tou mladší generací, někdo jí má rád, někdo ne, jak jsem tak jako zkoumal, že Lost Type je tady 4. týden, dostala se na 3. místo, ale dokonce z minule byla 6. jo, takže jako tam ten skok je relativně dost velký a chybí maximálně jedno vydání dokonce, takže uvidíme, jestli se v té první trojce udrží a nebo ne. Dneska 3.

0: Tak tolik do žaket, žlou stajepe. Já jsem tak jako zkusil takovou fintu. Zkusil jsem si přes Shazam zkusit, nebo jestli to pozná, co to je za zpěvačku. A fakt je ten, musím to říct, že jo, že to nepoznal. Takže asi bude to taková nějaká složitější písnička od ní, já nevím, žlou stajepe. Necháme se překvapit, jestli se vyšplhá ještě nahoru. Je tu, má na to vlastně jedno vydání, aktuálně je třetí, byla šestá, nechme se překvapit. Pojďme dál, protože před námi je, máme už za sebou novinky, to znamená druhé místo. Jako muselo to přijít, dnešní hitparáda, to je hitparáda a la Madonna, protože ona chystá to nový album, už jsme o tom mluvili, Confessions 2, vychází 3. července, já se na něj moc těším a už jsem i zmiňoval spolupráci se Sabrinou Carpenter. Tahle ta skladba Bring Your Love se mi fakt jako hodně líbí, tak já si myslím, že nemá cenu, aby jsme to nějak okecávali, rovnou si to pustíme, protože a jelikož je tady třetí týden, já takhle vám to řeknu, já si myslím, že bude příště první, uvidíte, vzpomeňte si na mě.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. Druhé místo.

0: Já si nemůžu pomoct, mě ty hlasy prostě v tom připadají strašně takový heboučky, já nevím, jestli to je to správný slovo, jako od chlapa, jo, ale prostě mi přijdou strašně příjemný a já na hlasy dost dám a jako dobrý. Tak, ale teď pojďme úplně nikam jinam, protože máme za sebou vlastně až do druhého místa kompletně celý pořadí. Máme za sebou 4 novinky, takže před námi nemůže být nic jiného než rekapitulace. To je asi nejdůležitější.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Začala Shakira, spolu s ní Burna Boy, skladba, která se jmenuje Die Die. To, jako dalo by se to využít při Leda s Chems. Je to první novinka. Dvojka je Slza, holka z plakátu. Trojka Maroon 5 a Heroin. A čtvrtá novinka, ať to máme do počtu, to jsou MGK a Wiz Khalifa.

0: Tolik rekapitulace novinek. Pro všechny můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Najedete na sekci Hitparáda a tam už v podstatě závisí jenom na vás. Za mě teda osobně si tipuju, že první místo pro příště už je úplně jasný.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Za chvilinku se k němu dostaneme. Jak už jsem zmiňoval, dneska je hitparáda Madonna, tak tohle je 10. místo I Feel So Free. Na 9. Eva Farná, která už se pomalinku balí do Edenu, Perpetuum Mobile. Na 8. novinka z minulé Henry Moody, Miss You. Demi Lovato na 7. Na 6. Calvin Harris. Spolu s ním i Jay-Z, to je 6. místo dnešního vydání. Na 5. podobná taneční věc a Robin Schulz. Na 4. Milky, Just the way you are. Na 3. Do žaket. Na 2. před chvilinkou Madonna a Sabrina Carpenter. A teď pozor, dostáváme se vlastně k největšímu překvapení dnešního vydání Relaxády. Jako já jsem to nečekal, i když potenciál to má. Až budete zítra ráno stávat, tak si na to určitě vzpomeňte, protože pozor, historicky po dlouhé době na prvním místě. Wow, Slavíček a hezký ráno.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 8. června. 8. června 1947 se v Londýně narodil rockový kytarista Mick Box z kapely Uriah Heep. To pro změnu v Manchesteru v roce 1960 Mick Hucknall, člen skupiny Simply Red. O další dva roky mladší je Nick Rhodes, klávesák Duran Duran. 5 let na to se ve Skotsku narodil Neil Mitchell, člen formace Wet Wet Wet. S oslavenci stále nekončíme. 8. června se také narodila zpěvačka Bonnie Tyler, ta v roce 1953. Po 8 letech i Rob Pilatus, zpěvák Milli Vanilli, který ale roku 1998 zemřel. Poslední dvojicí je herečka Juliana Mergulis, kterou znáte jako Carol z Pohotovosti, a taky její český kolega Lukáš Vaculík. Ten je ročník 1962. Roku 1789 vyrobili ve městě Bourbon destilací první whisky. 4 roky poté otevřeli v Paříži známý Louvre. Stal se rok 1910, když Washington jako první americký stát dal právo volit i ženám. 56 let na to byl herec Ronald Reagan zvolen guvernérem státu Kalifornia. 8.6.1988 zemřelo 900 lidí při zemětřesení v Číně a po 3 letech se ženil Bruce Springsteen.
0: Relax

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Relax. Relax Radio.
10: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 5 hodin, 59 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Nový týden startuje právě dnes a právě teď a my máme jasno, že dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer ale od západu přibude oblačnost a následující dny se počasí změní, takže dnes si užijeme, i když budeme v práci, krásných 28 stupňů Celsia. No a my máme připravený návrat do 90. let, už za chvilku se skupinou

0: Radio je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

Oláce, písnička zpěváka Michaela Schulte a taky Marka Ztraceného, kromě lásky k tomu přidává ještě lásku ke kávě. Kdy je nejlepší čas dát si kávu? Odborníci říkají 9.30 až 11.30, ale taky podle toho, kdy se probouzíte, protože hned po probuzení si dát kávu je kontraproduktivní, protože hladina kortizolu je nejvyšší a kofein a kortizol tak zbytečně soupeří. A to může vést ještě k rychlejšímu vyčerpání, hlavně pokud frčíte do práce na začátku nového týdne. První šálek si máme dát 60 až 90 minut po probuzení, kdy hladina hormonu přirozeně klesá a tělo je na kofein nejlépe připraveno.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml.

0: jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: A už tady máme jednu zprávu ze silnice, konkrétně z dálnice D8. Pokud jedete z Lovosic směr Velemín a Teplice, na 50. kilometru pozor na dvě havarovaná auta. Je tady srážka nákladního a osobního auta.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Man. And I wanna go home.
1: 6 hodin 30 minut.
2: Relax Radio.
1: Dnes bude krásný den a pak se to trošku začne večer kazit na následující dny. Dnes bude slunečno a teplo, postupně ale přibývat oblačnosti. Jasný až polojasný pondělí, odpoledne večer od západu přibývat oblačnost, nejvyšší odpolední teplota 28 stupňů Celsia. No a večer by měl svítit měsíc, ale pokud se zatáhne obloha, tak ho asi neuvidíme. Ale uslyšíme za chvilku od Poetiky. Dobré ráno.
2: Ráno na relaxu.
3: Relax Radio.

0: Ranní poezie od skupiny Poetika o měsíci, který je na naší obloze vidět vlastně i přes den, ale hlavně večer, a má na nás velký, velký vliv. Bez gravitačního vlivu měsíce by na Zemi docházelo k ještě extrémnějším výkyvům počasí, než který zažíváme, a rotace by byla nestabilní taky, a působení měsíčních sil způsobuje, že se rotace Země nepatrně zpomaluje a den se tak postupně prodlužuje, ale úplně poznat to není. Navíc měsíce od nás každý rok vzdálí přibližně o 3,8 cm, takže za 100 let by to mělo být o 380 cm. No tak to je hodně daleko. Ale já si myslím, že nám nikdy neuletí. To už tady bude asi úplně jiná generace. 6 hodin 39 minut.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

6 hodin 46 minut, já tady mám pro vás pozvánku na koncert Pokáče. A to takovou, že si můžete vyhrát v příští hodině 2 vstupenky na Pokáče, který bude ale pozor až na konci července v Doxech u Kladna v Přírodním divadle, nebude tam sám, budete tam vy a bude tam taky předzpěvák, speciální host Slavíček, kterého máme i v hitparádě, daří se mu velice dobře u nás na Rádio Relax. O vstupenky na Pokáče budete soutěžit v příští hodině.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní kolize dvou osobních aut je na pražském okruhu, počítejte se zdržením, pokud jedete od letiště směrem k D1 za sjezdem a nájezdem na Ořech, se stala dopravní nehoda, srážka dvou osobních aut. Šťastnou cestu.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Nová

0: Better, jak zpívá Meghan Trainor. To nejlepší nabízí Relax na začátku nového týdne, je přesně 7 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí
0: bude nádherné, ale bohužel to vypadá, že jenom dnes. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer. Od západu ale začne přibývat oblačnost a následující dny budou vypadat jinak než pondělí. Ale dnes odpoledne bude krásných 28 stupňů. A dnes po ránu bude krásných Depeche Mode.
2: Taky se vám nechtělo vstávat.

0: ale možná, že 31. července už budete mít po první dovolené před druhou dovolenou. No a právě 31. července večer v pátek v přírodním divadle Doxy Úkladna bude vystupovat Pokáč. A já tady mám dvě stupenky, které můžete získat, vyhrát společně s Pokáčem. Tam bude i jeho special host Slabíček. A já se ptám, když už je řeč o té dovolené, a navíc ta další písnička se jmenuje Domov od Alana Murína, tak domov opustíme a soutěžní otázka zní. Kam byste vyrazili na dovču, na dovolenou, kdybyste měli volný milion? Teď prostě někdo přijde a řekne, hele, tady máš milion, někam si zeď. Kam byste vyrazili, kam byste jeli, případně koho byste vzali? Napište SMSku do 8 hodiny na číslo 606 736 736 a vyhrajte dvě stupenky na Pokáče. Relax Radio.
1: Ranní soutěž.

0: Slavíček, hezký ráno.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rády.

ranní soutěžní otázka odstartovala SMS-kovou lavinu. Co byste dělali, kam byste jeli, kdyby vám někdo dal milion a teď vyražte na Dovču. Posílejte SMSky až do 8 hodiny, tady píše posluchačka. Dobré ráno, mě kdyby někdo dal milion, vzal bych naše tři psy, manžela a šup na plavbu kolem světa. Kačka, co od nás odešlo, partner

0: si nemohla dovolit vzít malou dcerku k moři, oč bych si přála tenhle její sen splnit, ač asi moře miluje, takže já bych určitě vzala dceru a jeli bychom na několik měsíců cestovat k moříčku. Dětem se nemají snižovat standardy, jen proto, že dva už nejsou pár. Krásný den všem přeje Kačka. Kačko, přeju ti, aby se ti splnil ten sen. Ten milion úplně nemám, ale můžeš získat 2 stupenky na pokáče. A Nikola, já bych určitě poslala tchýni na dovolenou k moři. Zaslouží si to a za zbytek bych určitě s rodinou cestovala po České republice. Je tu krásně.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Dnes je pondělí 8. června, přesně 7.30.
1: Relax Radio.
0: A pondělí bude nádherný den, slunečno, teplo, ale musíme do práce. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer, až se vrátíme z práce, tak už zase bude oblačno. A nejvyšší odpolední teplota 28 stupňů Celsia. Za chvilku se podíváme do minulosti 8. června, co všechno se přihodilo, připravujeme kalendárium, soutěž probíhá, až do 8. hodiny se ptáme, kam byste vyrazili, kdyby vám teď někdo dal do ruky milion na dovču. No a taky uslyšíte tuhletu písničku Heart od skupiny One Republic. Dobré ráno.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 8. června. 8. června 1947 se v Londýně narodil rockový kytarista Mick Box z kapely Uriah Heep. To pro změnu v Manchesteru v roce 1960 Mick Hucknall, člen skupiny Simply Red. O další dva roky mladší je Nick Rhodes, klávesák Duran Duran. 5 let na to se ve Skotsku narodil Neil Mitchell, člen formace Wet Wet Wet. S oslavenci stále nekončíme. 8. června se také narodila zpěvačka Bonnie Tyler, ta v roce 1953. Po 8 letech i Rob Pilatus, zpěvák Milli Vanilli, který ale roku 1998 zemřel. Poslední dvojicí je herečka Juliana Mergulis, kterou znáte jako Carol z Pohotovosti, a taky její český kolega Lukáš Vaculík, ten je ročník 1962. Roku 1789 vyrobili ve městě Bourbon destilací první whisky. 4 roky poté otevřeli v Paříži známý Louvre. Psal se rok 1910, když Washington jako první americký stát dal právo volit i ženám. 56 let na to byl herec Ronald Reagan zvolen guvernérem státu Kalifornia. 8.6.1988 zemřelo 900 lidí při zemětřesení v Číně a po 3 letech se ženil Bruce Springsteen.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Chcete získat 2 stupenky na pokáče 31. července v Přírodním divadle Doxy u Kladna? Pište SMSky, posílejte SMSky do 8. hodiny, kam byste vyrazili, kdyby vám teď někdo dal do ruky milion a užijte si to, dejte si nějakou pěknou dovču. Květa napsala, vyrazila bych na cestu kolem světa a hlavně tam, kde se dobře vaří. Ne, to napsala Barča, posluchačka Květa píše, já bych jela s vnukem na Galapágy anebo parky. Parky v Americe, Yellowstone a podobná místa. Veronika Skladná, já bych jela s dětmi na zámořskou loď, takže velký výlet, anebo Jarda. Milion by utratil doma, napsal. Jo, takhle, on nenapsal kam, ale napsal určitě s přítelkyní a dětma. Ale kam by Jarda vyrazil, to teda netuším. Každopádně vím, že Pokáč míří sem k nám.
1: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače Rádia Relax a rád bych vás pozval na můj koncert na Doxech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu Přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčeves a další. Těším se na vás, ahoj.
2: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,0

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: A pozor na zvířátka, zvlášť pokud jedete na motorce. Jednou takovou srážku máme nahlášenou z Prahy v části Praha Kolovraty. V ulici Černokostelecká se srazila motorka se srnou, na místo vyrazila právě teď záchranka.
2: Volejte na

0: zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: 8.00 máme přesně teď.
1: Hezké ráno, Kladno dál opravuje ulici ke stadionu a mezi Kolínem a Pardubicemi se bude jezdit jen po jedné koleji.
2: Relax Radio.
1: Uzavírka Kladenské ulice ke stadionu se tento týden nemění. Uzavřený zůstává úsek nedaleko zimního stadionu. Autobusová linka 614 dál jede objížďkou přes zastávku stadion Františka Kloze. Tento stav potrvá do 22. června. Žatec přispěje na úpravu předzahrádek před domy. Vybraným žadatelům poskytne sazenice keřů nebo rostlin v ceně do 15 000 korun. Stačí vyplnit formulář na webu města. Následnou výsadbu a péči pak zajistí už sami žadatelé. V Lounech pokračuje rozsáhlá rekonstrukce dvou pavilonů a tělocvičny základní školy Přemyslovců. Aktuální stav prací přiblíží mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Hotové jsou technicky náročné sanace a zasílení základů pavilonů. Dokončená je již také výstavba dalšího nadzemního podlaží, ve kterém vzniknou nové výukové prostory a celkově se tak navýší kapacita školy. Uvnitř objektů se nyní pracuje na rozvodech inženýrských sítí a přípravě kompletací.
1: Projekt za 93 milionů korun je největší investicí Loun do školského zařízení v historii. Při konfliktu mezi řidičem taxíku a jeho dvěma zákazníky byl včera jeden ze zákazníků postřelen. Skončil v péči za lékařů. Pachatel zůstal do příjezdu policie na místě. Zbraň mu strážce zákona odebrali. Co přesně se stalo, se zjišťuje. Léto na železnici zkomplikují výstavby nových tratí i jejich opravy. Hlavně modernizace uzlu v České Třebové. Vede tudy hlavní koridor na Moravu. Se zpožděním je ale potřeba počítat i mezi Kolínem a Pardubicemi. Kvůli obnově páteřní trati se tu bude jezdit jen po jedné koleji.
2: Sport.
1: Kladno bude hrát druhou fotbalovou ligu. Třetí nejvyšší soutěž totiž s přehledem vyhrálo. Původně plánovaná baráž s Českou Lípou se nakonec neuskuteční. České Budějovice a Chrudim totiž nezískali licenci pro druhou ligu a v příští sezóně se tak představí o patro níž. Z přímého postupu se proto raduje Kladno i Česká Lípa.
2: Relax Radio.
1: Čeká nás další horký den, jasno až polojasno, odpoledne od západu s přibýváním mraků. Teploty se dostanou na 25 až 28 stupňů, zítra pak časté přehánky a jen 18 až 21 stupňů Celsia.
0: A taky vám posíláme spoustu brouků.

Máme zajímavý okamžik. 8. června, 8 hodin, 8 minut. Pojďme se podívat na vaše SMSky, co posíláte k našemu tématu, kdyby vám dal někdo milion na dovolenou, kam byste hned vyrazili. Václava píše o relaxaci, abych se svými syny vyrazila do francouzské Polynézie, do Polynézie. Tonda, letěl bych s rodinou do USA, Maledivy, píše Michaela, Petr někam k vodě s rodinou odpočinout. No tak to může být klidně i Berunka. Já bych s rodinou jela po Evropě, po horách, mořích, protože jsem ještě neměli možnost mimo Českou republiku. Vaše Eva, zdravíme naši Evu a taky zdravím zase jinou Evu. Dobrý den, jela bych na Kostariku. Je tady spousta dalších SMSek, buďte napřímo vy všichni, kdo jste posílali SMS nebo WhatsApp zprávy. Za chvilku budeme mít vítěze, soutěž o dvě vstupenky na pokáče.

0: 8 hodin 18 minut je tady finále dnešního ranního SMS-kování soutěžení o 2 stupenky na pokáče, který bude 31. července večer v Přírodním divadle Doxy u Kladna společně s Slabíčkem, který tam bude zpívat, a vstupenky můžete koupit na gooutout.cz. Ale my tady máme 2 stupenky teď pro posluchačku Václavu, kterou zdravím, hezký den.
1: Hezký den, přeju všem posluchačům i tobě, Dané.
0: Tak a teď kam, Václavo, byste, nebo pojďme se tykat, kam by si vyrazila, kdyby ti teďka někdo dal do ruky milion na dovolenou?

0: Tak jako první bych vzala oba syny a jeli bychom do francouzské Polynésie, ale pak mám určitě ještě nějaký destinace.
1: No, možná by ještě zůstalo něco, pár korun.
0: Já myslím, že jo.
1: Takže blahopřeju, jediná destinace, děkuju, kterou teďka moc můžu nabídnout, jsou Doxy u Kladna, přírodní divadlo.
0: Já myslím, že super.
1: Jo, perfektní.
0: Já tak určitě, děkuju moc, zdravím vás.
1: Blahopřeju, vydrž prosím tě Václava na telefonu.
0: Určitě. Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: 6% světové plochy je pokryto sitou zářivou modrou dekou z jejíž hlubin, kdysi vzešel veškerý život na Zemi a stále tady žije nesmírné množství života a je to hodně neprobádaný. Tomuhle tomu téhleté pokrývce říkáme oceány a dneska je právě Světový den oceánu, takže pokud se chystáte někam v letě k oceánu, udělejte fotečku, že jste tam byli a pošlete nám ji na WhatsApp anebo někam na nějaké sociální sítě. Pozdravujte ten váš oblíbený oceán.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Vybalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
6: Mám mě auto.
7: I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma.
9: I moje hračky.
10: Děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D5 na trase z Prahy do Berouna za Loděnicí směrem na Vráž, dejte pozor, na 11. kilometru je odstavené auto pro poruchu, ale ta porucha souvisí i s celým kolem, které leží na silnici. Na silnici leží kolo, tak si nepoškoďte auto, ať se nestane dopravní nehoda. Za Loděnicí směrem na Beroun D5 opatrně.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.

0: Devátá hodina se blíží, máme pro vás nové zprávy. Mimo jiné se dozvíte, jak se kladenské městské policii osvědčilo používání dronu.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: 9 hodin 1 minuta.
1: Stavba hořovického obchvatu je ve finále a hokejisté Kladna hlásí hvězdnou posilu. Více ve zprávách.
2: Relax Radio.
1: Obchvat Hořovic bude hotov v srpnu. V pátek se otevřela další část, konkrétně okružní křižovatka na silnici 2/117. Z Hořovic se tak obnovilo spojení k dálnici D5. Řidiči už nemusí po objížďkách přes Tlustici. Louny opravují chodník v ulici Přemyslovců. Práce potrvají do podzimu. Kromě nových povrchů se počítá i s modernizací veřejného osvětlení, včetně kabelů. Radnice prosí o trpělivost a respektování dočasných omezení. Používání dronů u kladenské městské policie se osvědčilo, říká to její mluvčí Zuzana Hokrova.
3: Drony jsme například využili při hlídkové činnosti během pálení čarodějnic, kdy s nimi kolegové kontrolovali, zda nedochází k zahoření například v okrajových částech příměstských lesů. Pátrali jsme s dronem už také po ztraceném koni. Byli jsme požádáni policií České republiky také o součinnost při pátrání po nemocné ženě.
1: Drony mohou posloužit i k prohledání nebezpečných budov. Česká armáda bude dál nabírat vojáky, nutí k tomu aktuální situace ve světě. Letos už získala 1400 nových vojáků, další dál hledá. Aktuálně má 25 000 profesionálů a 5,5 tisíce příslušníků záloh. Majitelé psů budou muset od července povinně registrovat psy do evidence. Půjde o základní informace, jako je plemeno, pohlaví, očkování proti vzteklině nebo případná kastrace. Údaje do evidence zadají veterináři. Mohou si za to říct o přiměřený poplatek.
2: Sport.
1: Michal Kempný bude hrát za Kladno. Hokejové rytíře posílí od nové sezony. Naposledy působil ve Švédsku, předtím ve Spartě. S Washingtonem ale v roce 2018 vyhrál i Stanley Cup. Teď chce pomoci Kladnu k úspěšné sezóně.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Pondělí zpočátku slunečné, mraky začnou od západu přibývat během odpoledne. Teploty vysoké vystoupají na 25 až 28 stupňů. Zítra ale jen mezi 18 až 21, k tomu časté přehánky.
0: A proto si užijeme dnešní krásný pondělí 8. června. Za chvilku u mikrofonu Terka

0: čase 9 hodin a 13 minut startuje dopolední kafe Time s Terkou. Já jsem se na vás moc těšila po víkendu, i když pro mě to byl víkend poměrně pracovní. Doufám, že byste si ho užili, že jste si užili počasí, které bylo už konečně hezké, že jste si odpočinuli a teď můžeme společně vkročit do dalšího týdne, samozřejmě plný energie a samozřejmě i pracovní nálady. Tak jdeme na to, teď si dáme Take That zpátky do 90. a jejich písnička Pray.
1: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně. Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí.

Dneska máme krásné slunečné pondělí 8. června, svátek slaví všichni Medardové a taky narozeniny slaví dneska třeba Bonnie Tyler, Kanye West, nebo máme taky dneska Světový den oceánů a Světový den proti nádorům mozku. To jsou poměrně významné dny, kdy je dobré si vzpomenout právě tady na ty události, kdy moře neboli oceány samozřejmě se nám znečišťují víc a víc, takže pro dnešní den na ně můžeme určitě minimálně myslet. No a taky Světový den boje proti nádorům mozku. Přesně to znamená správnou životosprávu a doufat, že nás nikdy nic takového nepotká. Ale dneska taky máme výročí toho, že v roce 1989 právě v ten dnešní den v Bratislavě byla vykonána poslední poprava v Československu. Popraven byl vrah Štefan Svitek. Za mě to je poměrně nedávno a jsem asi ráda, že už tohle tady v Česku řešit nemusíme.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D5 na 11. kilometru si dejte pozor ve směru na Rozvadov. Tam totiž je porouchané vozidlo a na komunikaci leží celé kolo. Dále potom na D10, také na 11. kilometru ve směru na Prahu, tak tam jsou 3 havarovaná vozidla v sobě. Tak tam projíždějte opatrně, dejte si pozor a samozřejmě šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Jak už jste si jistě zvykli, v našem dopoledním Café Timeu na rádiu Relax se občas pustíme i do nějakých sportovních témat. Tentokrát to opět budou Formule 1, protože o víkendu se jela velká cena Monaka a tu vyhrál Kimi Antonelli ze stáje Mercedes a stal se tak nejmladším vítězem v historii této velké ceny. Druhý dojel Lewis Hamilton z týmu Ferrari a třetí skončil Isaac Hayder z Red Bullu. No ale byl to taky významný závod pro jiné věci, třeba protože McLaren odjel svůj tisící závod právě teďko v Monaku, protože v roce 1966 jeli svůj první závod jako stáj McLaren a teď to pro ně byl tisícátý. No a v Monaku taky končí pravidlo povinných dvou pitstopů. Je to vlastně speciální věc, která se očekávala dlouho. No a od 1. června upravila způsob právě kontroly motoru. Nyní se motory budou kontrolovat jak za studena, tak za tepla. No a jak už jsme říkali, vítězem včerejší monacké jízdy byl Kimi Antonelli. Tak mu k tomu gratulujeme a uvidíme, jak tento celý průběh ještě Formule 1 bude v letošním roce vypadat. Těším se na to, doufám, že i vy.
1: Relax.

0: Školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Na D10 máme stále na 11. kilometru ve směru na Prahu 3 havarovaná vozidla, ale snad už se tato nehoda odklízí. Kdybyste měli nějaké informace o dopravě, dávejte nám je vědět, my je samozřejmě pošleme dál.

0: Dvě minuty po desáté pro vás máme zprávy.
1: Beroun bude mít softbalové hřiště a Slánské letní kino promítá 65 let. Další zprávy pro vás, hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Beroun připravuje novou sportovní čtvrť, bude nedaleko skateparku. Postupně tu vznikne první softbalové hřiště na Berounsku, dále hřiště na hokejbal i sportovní hala. Vše se ale postaví postupně. Jako první se začne pracovat na hřiště na hokejbal. Slánský letní kino slaví 65 let. První divák je přivítalo v roce 1961. Je v lesoparku Háje. Jedna z anket jej před časem zařadila mezi top 10 letních kin v Česku. Letošní polokulatiny proto Slánský letňák oslaví speciální projekcí a výstavou věnovanou filmové trilogii Slunce seno. Víc na webu města. Ještě tuž patří Libereckému kraji. Za 185 milionů korun jej převzal od radiokomunikací. Součástí transakce je i převzetí unikátního nábytku. Legendární stavba teď po půl století provozu potřebuje zásadní rekonstrukci. Náklady se odhadují na 400 milionů korun. Láska dělá s muži divy. Důkazem je případ z Kladna. Zamilovaný muž tu chtěl nechat své lásce za dveřmi romantický balík. Spletl si ale adresu. Víc už mluvčí strážníků Zuzana Hokrova.
3: Před jedním z bytů v Kročehlavě, kdo si zanechal růžový balík s vyznáním lásky. Tajemný Romeo se ale spletl adresu a dárek skončil u špatných dveří. Strážníci ho proto převzali jako nález. Tím ale případ zdaleka neskončil. Krátce po půlnoci totiž kontaktoval městskou policii muž původem z ciziny, který uvedl, že chtěl udělat své přítelkyně radost, ale spletl si vchod a balík umístil jinam. Strážníci mu tedy jeho dárek oproti protokolu vrátili.
1: Sport. Filip Salaš skončil ve velké ceně Maďarska druhý. Skvěle se tak naladil na nadcházející domácí závod. Velká cena České republiky se pojede v Brně za 2 týdny. Představí se v ní jako 9. muž průběžného pořadí.
2: Relax Radio.
1: Jasno až polojasno, odpoledne s přibývaním oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Taková je dnešní předpověď. Ta zítřejší už mluví o ochlazení. Maxima spadnou na 18 až 21 stupňů Celsia. Zatáhne se, přidají se i častější přehánky.
0: Tak Davide, vzhledem k tomu, že máme pondělí, tak taková obligátní otázka, co jsi dělal o víkendu?
1: Já si to ani nepamatuju už pořádně, to vždycky jsou ty nejtěžší otázky, ale už vím, já jsem se jako rozpomněl. Takže v sobotu jsem byl s přáteli, to jsme slavili takové jednu kulaté výročí jedné kamarádky, no a potom jsem byl v neděli pracovat, mám ještě prostě jeden takový úkol v domácím cestovním ruchu, ještě pracuju, takže tak.
0: Aha, to zní zajímavě, to zní hezky, takže trošku pracovní a trošku si to užil.
1: Ano.
0: Tak to má být, to je docela dobré rozložení. A na nás čeká Katy Perry s písničkou Smile. My se tady na sebe docela hezky usmíváme, tak snad nám to vydrží až do konce dnešního dne. A vám taky samozřejmě, protože s úsměvem jde všechno líp.
2: Relax Radio.
4: Tereza Peštová.
2: Relax.
4: Relax Radio.

0: dozvíte už za malou chvilku. Teď si dáme ale Dana Bártu a jeho písničku On My Head. Trochu na schladnění, co říkáte?
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Česká republika patří mezi ty nejbezpečnější tady u nás na planetě, protože v letošním Global Peace Indexu se zařadila na 11. místo mezi 163 státy a teritorii světa. Předstihli jsme tak mimo jiné Japonsko, Kanadu nebo Maďarsko a znovu jsme potvrdili, že patříme k těm velmi bezpečným a stabilním zemím pro život i cestování. Na prvních třech příčkách se umístili Island, Irsko a Nový Zéland. Toto je novinka pro mě, že takovýhle žebříček funguje. Na druhou stranu je mi to jasné, že se i tahle bezpečnost v rámci států řeší a je to dobře. 11. místo pro Českou republiku vůbec není špatné, takže doufám, že se tu všichni cítíte bezpečně a že když vyjedete mimo Českou republiku, tak se vám i tak nic nestane.
1: Relax Radio.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Právě teď nám na Rádiu Relax dohrála slibovaná písnička Smile od Katy Perry a já doufám, že se smíchem a s úsměvem zvládneme všichni to dnešní pondělí. Určitě jste většina z vás v práci, i když venku je takhle pěkně. Každopádně my se dneska v dopoledním Café Timeu budeme bavit o tom, jestli máte nějakého domácího mazlíčka a jestli s vámi spí dokonce v posteli. Dejte mi to vědět na 606 736 736. Určitě mě to zajímá, jestli si mazlíčka vodíte až do postele, anebo má někde svůj pelíšek a v něm musí hezky poslušně spát.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dneska dopoledne se bavíme na Rádiu Relax o tom, jestli spíte se svými mazlíčky. Mě už sem do studia chodí zprávy na číslo 606-736-736 a zajímá mě, jestli máte domácího mazlíčka a jestli s vámi tráví noc v posteli. Já se musím přiznat, že my doma máme kočku a ta si mě oblíbila natolik, že se mnou spí téměř každou noc. A když se jí snažím vyhodit z ložnice, tak pořád škrábe na dveře tak dlouho, dokovat jí prostě nepustím zpátky. Občas spí u nohou, občas spí na mém polštáři místo mě a občas mi spí kolem krku jako šála. Není to vždycky příjemné, ale tak nějak se na to dá zvyknout a vlastně jsem ráda, že mě má takhle ráda ona a že ten čas společně můžeme alespoň v noci strávit spolu. Tak mi pište taky, jestli vaš mazlíček s vámi spí v posteli. 606-736-736, to je číslo sem k nám do studia. A teď už činasky, který zpívají o tom, že nejlepší věci jsou zadarmo a přesně tak. To, že třeba se pomazlíte večer se svým mazlíčkem, je zadarmo a samozřejmě vám to dokonce může přinést i klid na duši.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.
2: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký

0: V dnešním dopoledním Café Timeu řešíme, jestli domácí mazlíčci spí s vámi v posteli. Píšete mi na 606-736-736 a já už tady mám pár zpráv od vás. Zpráva zní, mám svého kámoše Charlieho. I když má svůj pelíšek, spí nejraději u mě. Je to super uklidňující a léčivý pocit. Nikdy by se ho z postele nevyhnal. Milan Rakovník. Do Rakovníka zdravíme a od Milana já tady mám i dvě krásné fotky jeho černého kocourka. A taky tady mám zprávu, ahoj, mám 400 v bulíky a minimálně 3 mám v posteli, kdy mě víceméně z té postele vykopou, ale v zimě krásně hřejou, už jsem na ně zvyklá, tak mi nebudí, když po mně v noci lezou. To máme zprávu od Katky, takže i Katce děkujeme za tuhle hezkou zprávu a vypadá to, že pokud doma nějaké zvíře máte, takže s ním dokonce i spíte. Pište mi na 606-736-736, jak to vypadá u vás a samozřejmě vy můžete napsat klidně i na Facebooku.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

Posloucháte Radio Relax a píšete mi o tom, jaké mazlíčky doma máte a kam je dáváte. Jestli je na noc dáváte do své vlastní postele. Pište mi na 606-736-736 i nadále. No a teď my si dáme ještě jednu písničku a samozřejmě se můžete těšit na Davida a zprávy už za malou chvilku na Relaxu.

0: Máme za minutu 11 hodin a opět tady je David a zprávy.
1: Ve Slaném se otevře nová dětská skupina a od zítra se výrazně ochladí. Další zprávy pro vás, klidné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Nová dětská skupina se ve Slaném otevře v září. Vznikne v budově bývalého modelářského střediska ve Smečenské ulici. Nabídne zázemí pro děti už od jednoho roku. Rodičům tak usnadní návrat do zaměstnání. Práce probíhají podle harmonogramu. Zářijový termín otevření tak zřejmě už nic neohrozí. Na středočeských veřejných místech bude více defibrilátorů. Kraj chce rozšířit jejich dostupnost. Půjde o sportovní areály, koupaliště nebo společenská a kulturní zařízení. Chybět nesmí souhlas záchranářů a proškolení personálu, například správců daných objektů. Kraj projekt podpoří 2 miliony korun. Nezaměstnanost v Česku klesla na 4,8%. V dubnu byla o 0,1% bodu vyšší. Pokračoval totiž náběh sezónních prací a oživení ekonomiky. Nejvíc lidí bez práce dál zůstává v Ústeckém kraji a v Moravskoslezském kraji, nejméně tradičně v Praze. Tržby v maloobchodě dál rostou, Češi zkrátka víc utrácejí, jak říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
3: Je vidět, že Češi jsou stále optimističní spotřebitelé, hodně nakupují věci, které jim dělají radost, ať už je to kosmetika, léky, zdravotnické prostředky, třeba oblečení. A důležité je, aby dál rostly reálné mzdy, díky tomu roste kupní síla a ochota utrácet především za kvalitu. Důležité je, aby teď vláda uklidňovala obavy z inflace, aby lidem říkala, že má situaci pod kontrolou, protože spotřeba domácností je to jediné, co ještě táhne českou ekonomiku kupředu.
1: Česká ekonomika tak letos vroste asi o 2,5%.
2: Sport.
1: Mistrovství světa ve fotbale začne ve čtvrtek. Koná se v Mexiku, Kanadě a Spojených státech. Naši do něj vstoupí v pátek ve 4 ráno našeho času zápasem s Jižní Koreou. Titul obhajuje Argentina. Nejvíc prvenství v historii má ale Brazílie.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne ve středních Čechách a okolí s přibýváním oblačnosti, ale také vysokými teplotami. Vystoupají na 25 až 28 stupňů. Zítra zataženo s přeháňkami a 18 až 21. Mraky a přeháňky s námi zůstanou i ve středu, kdy bude jen 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Zprávy to byly krásné. Těšíš se na mistrovství světa ve fotbale?
4: Ano, těším. I na to ranní vstávání, tak hrajeme o 4, to asi někdo úplně nepůjde spát, že třeba i, ale aspoň stihneme potom jít do práce, že zase má to určité své výhody, no.
0: No tak ty se těšíš i na to noční vstávání.
4: No víš, jakože prostě tak ve 4 asi málo kdo z nás pracuje, že jo, řekněme otevřeně, takže nám v tomto naše pracovní vytížení jako nezabrání, aby jsme ten fotbal viděli, že jo, takhle. No.
0: Jdeš na to dobře a doufám, že takhle na to půjde i zbytek naší České republiky, aby těch fanoušků bylo co nejvíce samozřejmě a vydařily se nám ty zápasy co nejvíc to půjde. Freedom od Robbieho Williamse, už za malou chvilku na relaxu, tak zůstaňte s námi, krásné dopoledne.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: David Latovský.
5: David Latovský.
2: Relax.
5: Relax Radio.

0: Téma mazlíčků v posteli vás velmi zaujalo a píšete mi sem do studia na číslo 606 736 736, ale kromě toho mi taky píšete i na Facebook a tam mi posíláte i krásné fotky. Občas se až divím, kdo s vámi v posteli spí. Mám tady totiž fotku třeba psa, který má 68 kilo a ten s vámi v posteli také spí. Musíte mít podle mě docela velkou postel, abyste se do ní všichni pak společně vešli. Já jsem se bála, že budu jediná, kdo má v posteli nějakého mazlíčka, ale vypadá to, že ne, že to je poměrně hodně běžná věc. Ale samozřejmě to má nějaká pozitiva, což je třeba to, že jste blízko zvířete, tak posiluje vzájemnou důvěru a prohlubuje ten vztah mezi vámi, taky protože vyzařují dané teplo a nějakou jako bezpečnost vedle sebe, tak proto se nám s nimi spí také dobře, ale má to i nějaká ta negativa, třeba rušení spánku, kdy zvířata se v noci vrtí, mohou nás probouzet pohybem a nebo chrápáním. Potom se samozřejmě jedná trochu o hygienu a alergii. Domácí mazlíci totiž přinášejí srst, nečistoty zvenku a mohou občas spustit nějaké alergické reakce, ale já myslím, že to vůbec nevadí. My, co doma ty zvířátka máme, tak na to prostě musíme být zvyklí a užíváme si i to, že s námi v noci leží v posteli.
1: Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.

0: Já tady mám ve studiu Davida, který nám přináší zprávu aktuální tady od nás z Kladna.
1: Ano, přesně tak, zdravím tentokrát hlavně kladenské posluchače, protože v Kladně u náměstí Svobody v poliklinice zasahuje policie u nahlášené bomby. Probíhá evakuace a prohlídka budovy. Na místě je velký počet policistů, zásah tedy je v plném proudu. Situaci pro vás budeme sledovat.
2: Jsme všude s tebou. Kladno 92.

0: Primární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým

Od 4. června můžete v kinech navštívit film Scary Movie 6. Je to 26 let od toho, co vyšel první díl tady té thrillerové parodie a samozřejmě má to mezi lidmi hodně velký úspěch. Každopádně tenhle ten díl vyšel na 30 milionů amerických dolarů a nejsem si úplně jistá, že to stálo za to, protože mám nějaké zvěsti od známých, kteří už na tomto filmu byli. Tak kdybyste byli příznivci Scary Movie, tak vám doporučím, abyste na to šli, protože samozřejmě nemůžete si nechat propásnout další díl, který je právě teď v kinech. Ale hodnocení ani od kritiků to nemá úplně nejlepší, takže to nejdřív zvažte. Každopádně, když není co dělat, aspoň Scary Movie v kině je pro vás právě teď.

0: vy. Dálniční hlídka Rádia Relax. Na D10 na 56. kilometru ve směru na Prahu jsou dvě havarovaná vozidla. Na místě je policie, nehoda se vyšetřuje a doufejme, že se už i odklízí. Pak tady máme ještě jednu nehodu na D8 na 16. kilometru ve směru na Prahu opět. Je tam porouchané vozidlo, překáží tam na silnici, tak si na to dejte pozor. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na vodafon.cz. Vodafone.

0: To byla Eva Farná a její píseň Na ostří nože. A u Evy se ještě na chvilku zastavíme, protože Eva Farná vystoupí v Edenu v Praze od 13. do 16. června v letošním roce. U příležitosti oslav 20 let na hudební scéně stane se tak vůbec první českou zpěvačkou, která vyprodala a odehraje vlastní koncert na tomto stadionu. Z důvodu obrovského zájmu musela původní termíny hned několikrát navýšit. A já jsem moc ráda a mám to štěstí, že se na jeden tady z těch koncertů půjdu podívat. Věřím tomu, že to bude velkolepá show plná hudby, tance a možná i nějakých vězných hostů. Tak schválně, s kým z vás se tam potkám?
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: 12 hodin, to je přesný čas.
1: Kladenská policie zasahuje u nahlášené bomby a mateřské školy ve Slaném zdražovat nebudou.
2: Relax Radio.
1: Policie dál prohledává polikliniku u Kladenského náměstí Svobody a budovu České spořitelny v Polské ulici. Na obou místech byla nahlášena bomba. Na místě proběhla evakuace. Počítejte s dopravními omezeními. Mateřské školy a školní družiny ve Slaném zdražovat nebudou. Rada města neschválila plánované navýšení cen. Mateřinka tak od září dál vyjde na 700 korun měsíčně, školní družiny na 300. První svoz bioodpadů na lounském sídlišti Kapitána Nálepky nedopadl dobře. V hnědých nádobách byly i jiné druhy odpadu, plasty, papíry nebo keramika. Takový bioodpad proto nebylo možné využít a musel se zlikvidovat jako směs. Projekt bude v lokalitě dál pokračovat. Město po čase jeho provoz vyhodnotí. O středočeská kontaktní centra pro seniory je zájem, upřesní krajský radní a starosta Slaného Martin Hrabánek.
3: Od roku 2019 pomohla už více než 200 000 klientů. V takzvaném posezu najdou starší lidé místo pro setkávání nebo hraní her. Oblíbené jsou i vzdělávací kurzy nebo právní poradenství. Kraj proto plánuje počet těchto míst dál navýšit.
1: Takzvaný poses funguje například ve Slaném, v Berouně nebo Novém Strašecí. Nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodnění lidí se zdravím poškozeným po vakcíně proti COVID-19. Právo na odškodné se nebude omezovat jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. Potřeba bude individuální a odborné podložení a posouzení každého uplatněného nároku.
2: Sport.
1: Kladno bude hrát druhou fotbalovou ligu, třetí nejvyšší soutěž totiž s přehledem vyhrálo. Původně plánovaná baráž s Českou Lípou se nakonec neuskuteční. České Budějovice a Chrudim totiž nezískali licenci pro druhou ligu a v příští sezóně se tak představí o patro níž. Z přímého postupu se proto raduje Kladno i Česká Lípa.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Odpoledne v našem kraji s postupným přibýváním mraku a teplotami mezi 24 až 28 stupni. Zítra slibované ochlazení, maxima 18 až 21 a časté přeháníky. S tím počítejme i ve středu, kdy teploměr ukáží jen 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Tak naše společné vysílání teď už za malou chvilku bude končit, ale někdo přijde odpoledne, bude se na vás samozřejmě těšit a vy si budete užívat dál Radio Relax. Je to tak, Davide?
1: Je to tak určitě, ano. Zůstaneme s vámi dál.
0: No a samozřejmě i hudba. Prosím tě, Davide, chtěl jsi být někdy superhrdina?
1: Já ani ne, hele, to já jsem vždycky viděl ty různé Chucky Norrisy, že, a Supermany a tak dále, jsem si jako říkal, že na ně teda nemám, takže, hele, to jim nechám.
0: Tak to je vyloženě tvoje písnička, jo. I don't wanna be a hero,
1: tak
0: to je pro tebe, za malou chvilku na relaxu, zůstaňte s námi.
2: Relax Radio.
4: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
4: Relax.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: David Latovský.
4: David Latovský.
2: Relax.
4: Relax Radio.

0: Sip relaxu.
1: Zítra v úterý 9. června se bude konat atletický meeting Kladno hází a kladenské memoriály. Hlavní program startuje v 16 hodin na městském stadionu s letiště. Meetingu se zúčastní více než 100 zahraničních závodníků a závodnic ze 40 zemí z celého světa a celá atletická špička v čele s kladenským medailistou z mistrovství Evropy koulařem Tomášem Staňkem. No a o víkendu se můžete těšit na hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně. V sobotu 13. a v neděli 14. června od 8 do 17 hodin na Husově náměstí. Hlavním tématem jarních trhů je nožířství a dřevo do kuchyně, ale těšit se můžete i na tradiční keramiku, porcelán, sklo, šperky, produkty kovářů, kameníků i výrobky ze dřeva. Tak to jsou naše tipy na úterý a na víkend.
0: Relax Radio. Relax Radio.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 8. června. 8. června 1947 se v Londýně narodil rockový kytarista Mick Box z kapely Uriah Heep. To pro změnu v Manchesteru v roce 1960 Mick Hucknall, člen skupiny Simply Red. O další dva roky mladší je Nick Rhodes, klávesák Duran Duran. 5 let na to se ve Skotsku narodil Neil Mitchell, člen formace Wet Wet Wet. S oslavenci stále nekončíme. 8. června se také narodila zpěvačka Bonnie Tyler, ta v roce 1953. Po 8 letech i Rob Pilatus, zpěvák Milli Vanilli, který ale roku 1998 zemřel. Poslední dvojicí je herečka Juliana Mergulis, kterou znáte jako Carol z Pohotovosti, a taky její český kolega Lukáš Vaculík. Ten je ročník 1962. Roku 1789 vyrobili ve městě Bourbon destilací první whisky. 4 roky poté otevřeli v Paříži známý Louvre. Psal se rok 1910, když Washington jako první americký stát dal právo volit i ženám. 56 let na to byl herec Ronald Reagan zvolen guvernérem státu Kalifornia. 8.6.1988 zemřelo 900 lidí při zemětřesení v Číně a po 3 letech se ženil Bruce Springsteen. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Slyšeli jsme Mikea Posnera a jeho nejslavnější písničku I Took a Pill in Ibiza. A před námi samozřejmě zprávy s Davidem Latovským.
1: Beroun bude mít další softbalové hřiště a Slánské letní kino promítá 65 let. Další zprávy pro vás, hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Nahlášené bomby se v Kladně nenašly, policie tak postupně ukončuje zásah na náměstí Svobody a v budově České spořitelny v Polské ulici. Na obou místech anonym nahlásil uložení nástražného výbušného systému. Žádný se nenašel, vše se postupně vrací k normálu. Beroun připravuje novou sportovní čtvrť, bude nedaleko skateparku. Postupně tu vznikne první softbalové hřiště na Berounsku, dále hřiště na hokejbal i sportovní hala. Vše se ale postaví postupně, jako první se začne zmíněným hřištěm na hokejbal. Slánské letní kino slaví 65 let, první divák je přivítalo v roce 1961. Je v lesoparku Háje. Jedna z anket jej před časem zařadila mezi top 10 letních kin v Česku. Letošní polokulatiny proto slánský letňák oslaví speciální projekcí a výstavou věnovanou filmové trilogii Slunce seno, víc na webu města. Ještěd už patří Libereckému kraji. Za 185 milionů korun jej převzal od radiokomunikací. Součástí transakce je i převzetí unikátního nábytku. Legendární stavba teď po půl století provozu potřebuje zásadní rekonstrukci. Náklady se odhadují na 400 milionů korun. Láska dělá s muži divy, důkazem je případ z Kladna. Zamilovaný muž tu chtěl nechat své lásce za dveřmi romantický balík, spletl si ale adresu, víc už mluvčí strážníků Suzana Hokrová.
3: Před jedním z bytů v Kročehlavě, kdo si zanechal růžový balík s vyznáním lásky. Tajemný Romeo se ale spletl adresu a dárek skončil u špatných dveří. Strážníci ho proto převzali jako nález. Tím ale případ zdaleka neskončil. Krátce po půlnoci totiž kontaktoval městskou policii muž původem z ciziny, který uvedl, že chtěl udělat své přítelkyni radost, ale spletl si vchod a balík umístil jinam. Strážníci mu tedy jeho dárek oproti protokolu vrátili.
1: Balík tak snad nakonec skončil u správných dveří. Sport. Filip Salč skončil ve velké ceně Maďarska druhý. Skvěle se tak naladil na nadcházející domácí závod. Velká cena České republiky se pojede v Brně za 2 týdny. Představí se v ní jako 9. muž průběžného pořadí.
2: Relax Radio.
1: Jasno až polojasno odpoledne s přibýváním oblačnosti, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, taková je dnešní předpověď. Zítřejší už mluví o ochlazení, maxima spadnou na 18 až 21 stupňů Celsia. Zatáhne se, přidají se i častější přehánky.
0: Teploty nám létají nahoru dolů, člověk už se na ty předpovědi ani na to počasí vlastně nemůže spolehnout. Ale na co se můžete spolehnout je rozhodně Bruno Mars. You can count on me like one, two, three, I'll be... Písnička Count on me, spolehni se na mě, zazní po 13. hodině právě od Bruna Marse. Před námi je také Club Bizarre anebo Little More Time od Nilea Horana.
2: Relax.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Pan Farář za to skutečně pořádně, až to celé bouchlo. To byla samozřejmě písnička Čekám na signál od skupiny Nightwork. Máme za minutku půl druhé, krásný čas. Krásné pondělí 8. června, doufám, že krásně prosluněné pondělí i pro vás, ať se nacházíte, kde se nacházíte, relaxace, i nakladně máme krásně slunečno. A mám takový pocit, že v roce jsou vždycky období, kdy se u lidí kolem vás koncentrují narozeniny a svátky. Prostě u nás třeba konkrétně v naší partě je to ten červenec. To prostě jenom každý druhý, každá druhá má narozeniny, svátek a teďka vy to musíte slavit. Tady, tamhle. A kolikrát už to je tak intenzivní koncentrace, že to prostě musíte propojovat a je to třeba jedna oslava pro tři lidi simultánně. A zajímá mě relaxace jednak, jestli to máte taky tak podobně, nebo jestli to máte naopak krásně rozvrstveno přes celý rok, takže vás to za stolik nezatěžuje, když to řeknu tak jako trošku hloupě. Ale zároveň mě zajímá relaxace, jakým způsobem tyhle ty svátky, narozky nejradši slavíte. Jestli se třeba sejdete v nějakém dobrém přátelském kruhu na nějaké posezení, nějaké dobré pití a jídlo, nebo třeba vyrážíte na nějaký výlety, nebo na nějaké akce, nějaký laser gamy a tak podobně. To všechno nám sdílejte na čísle 606 736 736. Rádi se to o vás zase něco nového dozvíme. No a v mezičase samozřejmě servíme další kvalitní hudbu pro vaše uši i pro vaše nohy, pokud si chcete třeba zatancovat. Krásné pondělí k tomu konec konců vyzývá. Máme před sebou Justina Timberlakea a Beyoncé Until the End of Time.

0: Nádherná a srdcervná píseň od zpěvačky Pink Million Dreams o tom, jak je důležité snít a nezapomenout snít v jakémkoliv věku. No a když se bavíme o snění relaxáci, tak klidně já se vás rovnou zeptám, protože mě to zajímá, řešíme to doma často, jestli se vám poslední dobou zdály nějaké zajímavé sny. Protože ono samozřejmě snít můžeme třeba o nějakých našich plánech, o tom, kam se chceme v životě dostat, ale snít také můžeme o něčem, co jsme se třeba úplně nevybrali. Často se nás týkají třeba nějaké takové ty nepříjemné noční můry nebo prostě takové ty zvláštní sny, kdy se ráno vzbudíte. Říkáte si, co to mělo být? Co se to vlastně krucinál stalo v té noci? Moc tomu nerozumím. Někteří z nás se pak vrhají do takového toho výkladu těch snů. Snažíme se třeba na internetu najít, co by tohleto nebo támhleto mohlo znamenat. A ta symbolika samozřejmě v těch snech je nějakým způsobem tématem, které je prozkoumané. Mimo jiné spousta známých psychoanalytiků, třeba i Carl Gustav Jung, hovořili o tom, jak sen může být cestou do vaší duše a nějakého vašeho podvědomí. Takže pokud se vám třeba zdají poslední dobou nějaké zajímavější sny, může za to buď to teplo zvýšené, anebo to skutečně nějaká vaše duše, která vás volá potom, abyste se do ní ponořili a zjistili, co se v ní skrývá.
1: Relax

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Nová Škoda Epic je připravená na všechno, co máte v plánu. www.klokočka.cz. Konfigurace vozu dle vašich představ. Zastavte se u nás na Praze 6 v Řepích. Autosalon Klokočka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Slyšeli jsme slibovaného Bruna Marse s jeho písní Count on Me. Zamilovaná romantická atmosféra pokračuje na Rádiu Relax. Máme minutu po 14. hodině a jdeme se podívat na zprávy.
1: Nástup všemi dveřmi se rozšíří do dalších příměstských autobusů a fotbalisté dnes měli mediální den.
2: Relax Radio.
1: Nástup do příměstských autobusů všemi dveřmi se osvědčil, doprava se zrychlila, ubylo zpoždění, zlepšila se i návaznost. Počet cestujících bezplatné jízdenky se sice mírně zvýšil, stále je to ale o poznání méně než kritická hranice. Systém se proto od srpna rozšíří do dalších více než 51 linek. Všemi dveřmi tak půjde nastupovat například do 630 mezi Kladnem, Unhoští a Berounem. V Lounech pokračuje rozsáhlá rekonstrukce dvou pavilonů a tělocvičny základní školy Přemyslovců. Aktuální stav prací přiblíží mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Hotové jsou technicky náročné sanace a zasílení základů pavilonů. Dokončená je již také výstavba dalšího nadzemního podlaží, ve kterém vzniknou nové výukové prostory a celkově se tak navýší kapacita školy. Uvnitř objektů se nyní pracuje na rozvodech inženýrských sítí a přípravě kompletací.
1: Projekt za 93 milionů korun je největší investicí Loun do školského zařízení v historii. Jestli Petr Pavel pojede na summit NATO, se zatím neví. Rozhodnutí dnes nepadlo. Premiér Andrej Babiš na jednání vlády pouze zopakoval, že kabinet definitivně rozhodne 22. června. Prezident alespoň ocenil, že ji vláda schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN, které se bude konat v září v New Yorku. Kloka napadl v plzeňské zoo ošetřovatelku. Je zraněná. Zvíře zaútočilo při běžném krmení. Proč, se zatím neví. Podle oslovených odborníků jde o naprosto výjimečný případ.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté před mistrovstvími světa absolvovali focení a natáčení. Před startem mistrovství světa měli povinný mediální den. Předváděli například svoji oslavu vstřelené branky. Doufáme, že jich padne co nejvíc. Třeba hned v úvodním zápase s Jižní Koreou. Začíná se v pátek ve 4 ráno našeho času.
2: Relax Radio. Počasí.
1: Do středních Čech a okolí postupně přibývají mraky. Teploty nám k tomu vystoupaly na 25 až 28 stupňů, tedy dnešní maxima. Zítra se přidají přehánky a ochladí se na 19 až 22. Ve středu s námi přehánky zůstanou, k tomu jen 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Na celé 4 minuty po 14. hodině vás zvu na Adama Lamberta. Poslechneme si jeho asi nejslavnější písničku What You Want From Me z roku 2007, tuším, teďka mě případně opravte, protože ta hitovka se nám zapsala do myslí úplně všem. Věřím, že za chvilku si společně užijeme na Rádiu Relax. Kromě jiného nás také čeká Regen Boneman, Eva Farna a nebo Xindl X.
2: Relax

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je! Nabíjíme koloběžku! Mámě auto! I tramvaje, co mě vozí do školy!
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju!
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor na dvě dopravní situace na našich dálnicích. Na nájezdu na dálnici D7 u Kvíce a Slaného je nehoda dvou osobních vozidel. Policie už zasahuje na místě, takže by se situace měla rychle vyřešit. Každopádně, pokud projíždíte, buďte opatrní. Dále na dálnici D11, tam na 34. kilometru ve směru z Prahy k severu u Pískové a Vrbové Lhoty před Poděbrady je na vozovce pohozený nárazník, takže určitě projíždíte i tam opatrně, ať na to nenajedete, nedej bože, ať vám to někam nezapadne do auta.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižuterii. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

0: Zpěvačka Debbie s písničkou Lala doznívá v 14.43 na Radio Relax. Ladíte nás ve sluneční pondělí 8. června. Doufáme, že máte krásný den, že jste vykročili tou správnou nohou do toho nového týdne pracovního a doufáme taky, že vám to dneska jde dobře od ruky. My jsme tady o to, aby vám to šlo od ruky ještě trošku lépe. Hrajeme vám samozřejmě k tanci, k poslechu i k dobré náladě. Za chvilinku si dáme Cat Burns a písničku Met Someone, pak taky Jennifer Ellison anebo Duke Dimonta a Ebenezera. Takže rozhodně pecka jedna vedle druhé, v neposlední řadě zazní Ed Sheeran, takže doufáme, že hrajeme tak, jak vy byste si přáli. No a relaxáci, klidně nám napište na číslo 606 736 736, jak zatím užíváte svůj dnešní den. Doufáme, že dobře, jestli máte třeba nějaký zážitek, který stojí za zmínku, rozhodně se nebojte ho s námi pozdílet. No a v mezičase si dáme toho zmiňovaného Cata Burnse.
1: Relax

0: Slavíček, hezký ráno.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz.

0: Doznívá slibovaný Ed Sheeran necelou minutku před 15. hodinou vázvu na zprávy s Davidem Latovským.
1: Přeji klidné odpoledne, mezi Křivoklátem a Skrým jezdí sezónní autobus a zítra jen kolem 20 stupňů.
2: Relax Radio.
1: Provoz zahájili sezónní víkendové spoje, zajíždějí k turisticky atraktivním místům, například vlaková linka mezi stanicemi Protivec a Bochov. Lákat může, ale i autobus 413 z Prahy do Terezína a Litoměřic. V provozu je i nová linka 574 mezi Křivoklátem, Skryjem, Zvíkovcem a Kozojedy. Sezónní provoz potrvá do 28. září. Hlavní kříž na Kroupském hřbitově projde restaurováním. Letinový podstavec je v nevyhovujícím stavu. Kříž z místa posledního odpočinku dočasně zmizí v průběhu června. Na své místo se vrátí v listopadu. Je památkově chráněn a na průběh restaurování dohlédne i Národní památkový ústav. O středočeská kontaktní centra pro seniory je zájem, upřesní krajský radní a starosta Slaného Martin Hrabánek.
3: Od roku 2019 pomohla už více než 200 tisícům klientů. V takzvaném posezu najdou starší lidé místo pro setkávání nebo hraní her. Oblíbené jsou i vzdělávací kurzy nebo právní poradenství. Kraj proto plánuje počet těchto míst dál navýšit.
1: Takzvaný poses funguje například ve Slaném, Berouně nebo v Novém Strašecí. Majitelé psů budou muset od července povinně registrovat psy do evidence. Půjde o základní informace, jako je plemeno, pohlaví, očkování proti vzteklině nebo případná kastrace. Údaje do evidence zadají veterináři. Mohou si za to říct o přiměřený poplatek.
2: Sport.
1: Michal Kempný bude hrát za Kladno. Hokejové rytíře posílí od nové sezony. Naposledy působil ve Švédsku, předtím ve Spartě. S Washingtonem ale v roce 2018 vyhrál i Stanley Cup. Teď chce pomoci Kladnu k úspěšné sezóně.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Teplé počasí už jen dnes, aktuální teploty 24 až 28 stupňů nám v noci klesnou na 18 až 15, zítra pak vystoupají nejvýš mezi 19 až 22 stupňů Celsia. Přidají se i přeháňky, s těmi počítejme i ve středu, kdy čekáme nejvýš 16 až 19.
0: No a už máme i minutku po 15. hodině, při které vás samozřejmě zvu na následující hudební program. Že poznáváte, je to skupina tří bratrů Jonas Brothers a What a Man Gotta Do zazní po 15. hodině na Radio Relax.
2: Relax?

0: Skupina Opět a Radeček a Paket na písničce Doufám, právě 14 minut po 15. hodině. Relaxáci, já vás zvu na souboj moderátorů Zprávař, který se odehraje už za nějakých 20 minutek právě tady u nás na vlnách Rádia Relax. Dneska soutěžíme o zajímavou cenu, dvě vstupenky na Hudlice Fest, který rozhodně letos stojí za to zažít. Bude tam hrát David Koller, bude tam hrát Panoptiko, bude tam hrát Byt číslo 4, Revival, Metallica, prostě spousta různých zajímavých hudebních uskupení, který stojí za vaší ušní pozornost. Tak nás laďte i za chvilinku, protože si budete spolu s námi moc zasoutěžit. Já už jsem teďka zvědavý, co si pro mě David připravil za zvuk, potenciálně pro vás. No ale než se k tomu dostaneme, tak samozřejmě jsem tady pro vás přichystal ještě nějaký ty hudební hitovky. Máme tady Flava od Chancey a Koi Lirie, pak taky Jubla a On The Beach. No, slibovaný Jonas Brothers zazní, no a taky zazní Ricky Martin a Christina Aguilera na písnice Nobody Wants To Be Lonely. Takže jdeme rovnou na to.
1: Relax. Relax rádu.

0: legendární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Zbystřete na dvou dálnicích právě teď, pokud projíždíte na D5 a D11. Na D5 na 14. až 15. kilometru ve směru z Rozvadu k Praze mezi Berounem a Vráží jedno odstavené porouchané osobní vozidlo. Projíždějte opatrně a dále pak dávejte pozor také na dálnici D11. Tam na 42. kilometru ve směru z Jaroměře k Praze u Libice nad Cidinou se pohybuje skupina lidí na vozovce, takže pozor, nejspíše tam odstavené porouchané vozidlo, u kterého se pohybuje větší skupina lidí, takže projíždějte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Před chvilinkou jsem vám sliboval souboj moderátor versus zprávař a sliby se samozřejmě mají plnit, takže už tady vítám Davida. Ahoj Davide.
1: Ano, hezké odpoledne. Vždycky začínáme popisem toho, o čem ten zvuk dneska bude, jo, co se dneska bude hádat. Já bych možná začal tím, o co tady dneska budeme soutěžit, protože je to mimořádně atraktivní.
0: Je to přesně jak říkáš, protože hrajeme o dvě vstupenky na Hudlice Fest. Pokud náhodou nevíte, co je Hudlice Fest, tak v sobotu 20. června se uskuteční od 13 hodin právě v sportovním areálu Hudlice, to je ten sedmý ročník už charitativního hudebního festivalu, kde vystoupí například David Koller, Panoptiko, Revival Metaliky, no prostě je to tam nabitý k prasknutí jednou zajímavou hudební skupinou vedle druhé. Takže rozhodně vyražte každopádně, ale my vám dneska dáváme možnost vyhrát tady právě dvě vstupenky na ten krásný festiák. A samozřejmě to má v roli hlavně David, který nám vybral dneska zvuk, takže Davide, řekneš nám aspoň trošku nějakou nápovědu?
1: To určitě a rád, byť tedy on ten zvuk je v podstatě jedna velká nápověda. Myslím si, že se nám vryl do těch uší, do těch pamětí tak výrazným způsobem, že i po nějaké době, co už ho neslýcháváme, tak pořád si jasně a srozumitelně vybavíme, o jaký pořad šlo. Já jsem ho zařadil, protože souvisí s tím hezkým počasím, který teďka máme, který nás láká prostě někam ven něco dělat. A možná i to je velká nápověda. A už dost, hele, stačí to, pojďte si to poslechnout.
0: Jdem na to.

0: cestou.
1: No, dobře.
2: Tak, zakončili jsme to 12 a 12 tedy, ale ještě předtím se v tomhle pořadu vždycky něco vytváří a stojí to za to.
1: Jo, takhle, počkej. No tak hele, musím se přiznat, že většinou se aspoň z začátku trošku chytám, teďka budu hodně vařit z vody, přemýšlím, jaký takový nějaký pořady seriály mě napadají. Napadl mě jeden pořad začínající na H, což jsem se ale tam říct, že to nebude ono, ale tak 12.
2: No, ale no tak já takhle jako ten alkohol, no. to bych z toho vynechal zase, jo.
1: Jo.
2: No to fakt jako není, je možná až potom, ale je to o nějakých jako volnočasových činnostech, hlavně asi jako víkendových, no.
1: No tak mě napadá jenom jedno, což myslím, že to nebude, já to střelím. Nějaká starší verze seriálu, který má trojslovný název RPL. Jsem asi úplně mimo, co?
2: Relaxáci, tušíte, co myslí? RPL, jo?
1: Ano.
2: Rady ptáka.
1: Ano, přesně to
2: jo, jsem takhle,
1: myslel.
2: Jo, takhle, pořád, aha, no, tak hele.
1: Nějaká jako starší verze tohoto
2: no, těsně
1: formátu.
2: Vedle, těsně vedle. Právě, no.
1: Nerady ptáka, uskutáka, nevím.
2: No právě.
1: Rady někoho jiného.
2: Je to něco ještě tak jako originálnějšího, bych řekl. A relaxáci už asi určitě tušíte.
1: No jo, tak.
2: Petr fakt střelil těsně vedle a vlastně vás možná i nasměroval, ty, kteří teda nevěděli, že v podstatě mu asi můžeme poděkovat. Ve hře dvě vstupenky na Hudlice Fest, to jen tak, aby jsme jako to nezapovídali.
1: Přesně tak. A kromě toho relaxáci samozřejmě, pokud chcete hrát spolu s námi právě teď, tak pište na číslo 606-736-736 to, co jsem tedy já neviděl, co tohle to bylo za ukázku.
3: Relax Radio. Největší hity 90. let.
4: Oh yeah.

0: Jsme po pár minutách zpátky s vysíláním Souboj versus, nebo moderátor versus právař, já už jsem z toho vedra dneska úplně zblblej. Tak Davide, jsme tady stále spolu a hráli jsme dneska s jedním zajímavým zvukem, pustíme se ho ještě jednou.
1: Tady je!

0: Dá to Hanáckou.
1: Ano, tak tenhle pořad je, dalo by se říct, o koníčcích a těch rukodělných a vy jste opravdu velice zruční, protože jste nás doslova zasypali SMS zprávami, které byly opravdu správně, jasně, nemáte s tím opravdu žádný problém.
2: Taky... Jako někdo,
1: no,
2: že jo?
1: No, tak Petr prozradil, že to není ten pořad o ptáku Loskutákovi, ale že je to ten starší, vysílaný na jiné televizi. Takže jo, je to správně, smeka, napsali jste velice dobrou odpověď a možná i jeden na telefonu z vás, nebo jedna... Je tam kdo, tady Radio Relax?
3: Ahoj, to je Jirka.
1: Ahoj Jirko, tak ahoj, výborně. Jirko. Zdravíme tě do práce nebo už někam k bazénu?
3: Ještě práci.
1: Ježiš, tak to máme stejně. Co do kolika, čeče, to máš dneska?
3: Tak do pěti asi, hodinku.
1: Vidíš to, hele, tak já za 15 minut drž, a Petr taky, čeče, no. Hele, to tak rychle, já tě nezdržím, ne, teď ano. Vážně. Dobře, jaký je to tedy pořád?
3: Je to receptář.
1: Ano.
4: Je to receptář.
1: Je to receptář.
2: Výborně. No tak já jsem prohoupil tentokrát, je to Jiřího výhra, gratulujeme
1: Jirko. Je to Jiřího, no ale jaký je Jirka teda jako kutil, je to jako tematický, díval ses na ten pořád, jsi zavřený v garáži doma, nebo to přenecháváš jiným?
3: No nechávám to jiným.
1: Že jo, já taky právě.
3: Já koukal, že se to balej, takže to už je hrozně dlouho, no.
1: No já taky jsem na to koukal přesně a říkal jsem si, tyjo, možná vyrostu v nějakého zručního řemeslníka, hele, a vidíš, co je ze mě. Takže bohužel to nevyšlo, no.
2: Je to tak. Já si taky pamatuju, že jsem to koukal jako malej, právě když jsem zatahoval školu, když jsem byl třeba nemocný, jak jsem byl babička, přesně tam dopoledne běžely tyhle ty receptáře a podobné srandy. No tak nic, hold, dneska uznávám svoji prohru. Jirko, gratulujeme, vyhrál si vstupenky, dvě vstupenky na Hudlice Fest. S kým vyrazíš?
3: Díky moc. To je vlastně přítelkyně mému.
1: No, to je jasný.
2: Co
1: to je
2: správná odpověď.
1: Správná odpověď. Další správná odpověď, výborně. Ano. No a ostatní nemusí zoufat, že jo, tak když to jako dneska nevyšlo, tak zítra znova soutěžíme o stejnou cenu.
2: Přesně tak, laďte nás celý týden a můžete i zítra, pozítří, po pozítří vyhrát dvě vstupenky na Hudlice Fest.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Mrkněte na hodiny, uvidíte tam stejně jako já, 16 hodin a 2 minuty k tomu.
1: Anonym v Kladně dnes ohlásil 2 bomby a fotbalové mistrovství světa začíná ve čtvrtek.
2: Relax Radio.
1: Kladenští policisté dnes před polednem evakuovali budovu spořitelny i polikliniky. Žádná se nenašla. Anonym nahlásil její uložení v poliklinice u náměstí Svobody a ve spořitelně v Polské ulici. Za šíření poplašné zprávy může jít do vězení. Ve Slaném se blíží splatnost poplatku za komunální odpad. Uhradit se musí nejpozději 30. června. Vyjde na 900 korun ročně. Vybírá se i od vlastníků nemovitostí, ve kterých není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Pro zaúčtování je vždy klíčový, správný variabilní symbol. Používání dronů se u kladenské městské policie osvědčilo, říká to její mluvčí Zuzana Hokrová.
3: Drony jsme například využili při hlídkové činnosti během pálení čarodějnic, kdy s nimi kolegové kontrolovali, zda nedochází k zahoření například v okrajových částech příměstských lesů. Pátrali jsme s dronem už také po ztraceném koni. Byli jsme požádáni policií České republiky také o součinnost při pátrání po nemocné ženě.
1: Drony mohou posloužit i k prohledání nebezpečných budov. Maximální cena nafty zítra opět překoná 40 korun za litr, a to o 5 haléřů. Benzín půjde mírně dolů na 41,50. Jestli budou pohonné hmoty dál zdražovat nebo zlevňovat, se neví. Pravděpodobnější je první možnost. Tržby v maloobchodě dál rostou, Češi zkrátka víc utrácejí, jak říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
4: Je vidět, že Češi jsou stále optimističní spotřebitelé, hodně nakupují věci, které jim dělají radost, ať už je to kosmetika, léky, zdravotnické prostředky, třeba oblečení. A důležité je, aby dál rostly reálné mzdy, díky tomu roste kupní síla a ochota utrácet. Důležité je, aby teď vláda uklidňovala obavy z inflace, aby lidem říkala, že má situaci pod kontrolou. Protože spotřeba domácností je to jediné, co ještě táhne českou ekonomiku kupředu.
1: Sport. Mistrovství světa ve fotbale začne ve čtvrtek. Koná se v Mexiku, Kanadě a Spojených státech. Naši do něj vstoupí v pátek ve 4 ráno našeho času zápasem s Jižní Koreou. Titul obhajuje Argentina, nejvíc prvenství v historii má ale Brazílie.
2: Relax Radio.
1: No a teplé počasí už jen dnes, aktuální teploty 24 až 28 stupňů, na v noci klesnou na 18 až 15. Zítra pak vystoupají nejvýš mezi 19 až 22 stupňů Celsia. Přidají se i přehánky, s těmi počítejme i ve středu, kdy čekáme nejvýš 16 až 19.
0: To byly zprávy, my jdeme okamžitě za muzikou Henry Moody, Miss You. Kromě toho ještě spoustu dalšího. Každopádně přejeme co nejpříjemnější pondělní odpoledne.
2: Relax Radio.
5: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Co si budeme povídat, pondělí je většinou takový jako lehce kritický den, je to jasný, je po víkendu, my se ještě nemůžeme jako pořádně zaběhnout, v práci nás občas naštou a tak dále. No, každopádně to možná nějakým způsobem jde ruku v ruce i s rodinnou situací, protože, jak se říká, že v každé rodině, že to někdy zaskřípe, jako často i taková drobnější banalita může skončit nepříjemnou hádkou, tak podle sociologických výzkumů se prý pozor, hádá každá rodina zhruba, a teď si to zkuste tipnout, až 15 minut denně. Nejčastěji rozepři vyvolávají, nerad to říkám, jo, ale je to tu napsaný, ženy, jimž se nelíbí, že muži je mají za služku a děti za pokojskou hotelu. Tak doufám, že přežijete ten dnešek naprosto v pohodě a pokud možno bez zádek.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Tak stoprocentně, troufu si tvrdit, že určitě jste viděli film Po čem ženy touží, Po čem muži touží a tak dále. Nicméně já tu teď mám prostě jakousi písemnou formu toho, jak by to opravdu mělo vypadat. To znamená, po čem opravdu muži touží a po čem ženy. Co myslíte? Myslíte si, že v tom je nějaká schoda, anebo že to jsou rozdílná přání? Budete se divit, já jsem se teda divil opravdu hodně, muži i ženy v tomhle v tom mají vzácnou schodu. Většina z nich totiž touží prý po pohodovém, klidném dni, potažmo teda odpolední. A je tady napsáno s milovanou osobou, tak jako to už si přeberte, jak chcete. Příjemným zpestřením může být sex, ale i sledování sportovních zápasů, což teda teďka určitě přijde, nebo dobré jídlo a sklenice piva. Z těch společných aktivit pak u mužů jednoznačně vede jakýkoliv sport, sex a cestování, to je jasná věc, přičemž se nebrání ani hrám s dětmi a dalším aktivitám v rodinném kruhu. A to si myslím, že to je čím dál tím toho, jako je víc. Ženy, ty zase prý naopak dávají přednost klidnějším aktivitám, kdy se mohou věnovat sami sobě. To znamená relaxovat, odpočinout si, wellness, čtení, péče o sebe a nebo i spánek.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Až se budete zítra ráno připravovat, mám tím na mysli oblečení do práce, tak doporučoval bych něco sportovního, případně nějaký dres, abyste tak jako zapadli, protože já vás teďka zvu na atletický meeting Kladnohází a kladenské memoriály. Samozřejmě, když mluvím o zítřku, tak je jasný, že proběhne zítra 9. června. Ten hlavní program startuje v 16 hodin v Kladně na městském stadionu s letiště. A teď to lákadlo, meetingu se zúčastní více než 100 zahraničních závodníků. Ano, všechno se to tam vejde. A taky závodnice ze 40 zemí celého světa, celá atletická špička v čele s kladenským medailistou z mistrovství Evropy, koulařem Tomášem Staňkem. No a další pozvánka, ta už se sportem nemá nic společného, jsou to hrnčířské a řemeslné trhy v Brouně, maximálně jak poběžíte rychle na náměstí, protože přesně tam v Berouně, na Husově náměstí, hrnčířské a řemeslné trhy budou nějakým způsobem celý tento víkend, je tam můžete navštívit. Sobota 13., neděle 14., od 8 do 17 hodin. A teď pozor, hlavním tématem jarních trhů je nožírství a dřevo do kuchyně, ale těšit se můžete i na tradiční keramiku, porcelán, sklo, šperky, produkty kovářů, ty mě vždycky nejvíc zajímaly, taky kamenníci a výrobky ze dřeva. Prostě rozhodně je proč tam jít?
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Yeah. Jeden z těch nejznámějších boybandů by se dal říct, Backstreet Boys, na relaxu 2:45. Pojďme se podívat do kalendáře, ale ještě předtím třeba můžu říct, že dneska bychom měli slavit Světový den oceánu, což se nás jako Česka asi moc netýká, dobře, ale je dobrý to vědět. Daleko víc se nás týká takzvaný Den odměny. Přiznám se, jenom jsem to tak jako rychlostí blesku našel, ještě se podívám, co to vůbec jako znamená, jestli tu odměnu máme dávat anebo dostávat. Každopádně tematicky se mi to líbí.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 8. června. 8. června 1947 se v Londýně narodil rockový kytarista Mick Box z kapely Uriah Heep. To pro změnu v Manchesteru v roce 1960 Mick Hucknall, člen skupiny Simply Red. O další 2 roky mladší je Nick Rhodes, klávesák Duran Duran. 5 let na to se ve Skotsku narodil Neil Mitchell, člen formace Wet Wet Wet. S oslavenci stále nekončíme. 8. června se také narodila zpěvačka Bonnie Tyler, ta v roce 1953. Po 8 letech i Rob Pilatus, zpěvák Milli Vanilli, který ale roku 1998 zemřel. Poslední dvojicí je herečka Juliana Mergulis, kterou znáte jako Carol z Pohotovosti, a taky její český kolega Lukáš Vaculík. Ten je ročník 1962. Roku 1789 vyrobili ve městě Bourbon destilací první whisky. 4 roky poté otevřeli v Paříži známý Louvre. Psal se rok 1910, když Washington jako první americký stát dal právo volit i ženám. 56 let na to byl herec Ronald Reagan zvolen guvernérem státu Kalifornia. 8.6.1988 zemřelo 900 lidí při zemětřesení v Číně a po 3 letech se ženil Bruce Springsteen.

0: Hodinu jsme dojeli ve francouzštině, teď máme 17. pondělí 8. června.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Venku je relativně teplo, teploty přes 25 stupňů, zítra už rozhodně takhle vysoko nebudou, maximálně mezi 19 a 22 a navíc by se podle předpovědi měly přidat i přehánky. S těmi pak můžeme počítat i ve středu, kde teploty budou ještě níž, počítejme 16 až 19 stupňů. A teď muzika, to je jasný, já s dovolením bych vás pozval na jednu hodně slavnou ulici. Na který se podle všeho najenu na saxofon, jak to tak poslouchám, jinak samozřejmě, tohle jsou Undercover. Ulice se jmenuje Baker Street, možná jste tam někdo byl, já jsem se tam měl podívat hned, jak jsem poprvé navštívil Londýn. Hudebně vás na ní pozvu určitě v téhle hodině mezi 17. a 18.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Myslím si, že není moc slavných ulic, jako je tahle ta slavná ulice v centrálním Londýně, která se jmenuje Baker Street. Pokud jste se učili anglicky, měli jste třeba dobrého učitele jako já, ne, že by mě něco naučil, to ne, to jako tohle není učitelem, ale mnou, ale určitě vám jako lehce a jednoduše vysvětlil, ukázal, popovídal třeba o Londýně a de facto vás trošku nalákal na dobu, kdy už třeba budete výdělečně činný a můžete si domluvit, nebo spíš můžete se vydat směr Londýn. To byl vlastně můj první zahraniční výlet po škole a musím teda uznat, že to stálo za to. Mimochodem Baker Street, to je fiktivní adresa detektiva Sherlocka Holmesa, je tam i muzeum, takže to rozhodně stojí za to vidět. Pokud jste tam ještě nebyli, nebo pokud to plánujete teď o prázdninách, tak v podstatě doporučuji.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Are you ready?
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostanete do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Za minutu bude 17:30, to znamená čas na to, abychom se podívali, jak to vypadá na dálnicích. Začneme na D8, zhruba na 86. kilometru z Prahy, když jedete na státní hranici, to znamená na Německo. Stojí tam porouchané vozidlo, stojí v odstavném pruhu, nicméně lehce zasahuje do pruhu jízdního, takže opatrně. To samé nás v podstatě čeká na 207. kilometru na D1. To znamená od státní hranice ve směru na Prahu, tak též porouchané vozidlo, ale protože to je nákladák, tak očekávejte, že zasahuje jaksi víc do jízdního pruhu, takže tam i tam můžou být problémy. Potom mrkneme ještě na Pražský okruh mezi 9.5. a 10. kilometrem ve směru na Ruzyni, na D7 je, tedy, nebo na D7 je kolona, ale nepodařilo se mi zjistit proč.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

Já si myslím, že Jelen tuhletu písničku naspíval speciálně kvůli letošnímu, dalo by se říct, skoro létu, kdy rozjíždí takový to velký turné po všech městech, amfiteátrech a tak dále. Oni to v kapele ty český dělají čím dál tím jakoby víc, ale zase na druhou stranu, proč ne? My se chceme bavit, poslouchat dobrou muziku a to Jelen rozhodně je. Já jsem ho teďka viděl na pár videích, kde povídal o všem možným. V podstatě ono to mluví i na těch koncertech o ženských, jak začínal, zážitky a tak dále a tak dále. Takže z toho všeho jsem usoudil, že to musí být hodně zajímavý. Navíc ta jeho muzika ta nikoho neurazí. Pokud nemáte co na programu, tak bych doporučoval určitě někde ve vaší blízkosti, tam, kde bydlíte, Jelen bude vystupovat. Jako běžte, stojí to za to. Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.

0: Ahoj, to je Adele a Rolling in the Deep. Pokud jste teďka Adele nedávno někdy viděli na jakýmkoliv obrázku a srovnali to třeba s obrázkem před, já nevím, 5-6 lety, je to neskutečný rozdíl. Adele je teďka fakt jako kočka. Myslím si, že rozhodně nebude v tom, jak vypadá, mít problém najít nějakého třeba nového partnera. A jsme u toho, já jsem se k tomu chtěl tak jako lehce dostat. Odborníci tvrdí, že když jaksi hledáme, protože máme před létem, tak hledáme třeba nějakého nového partnera, nebo ještě žádného nemáme, takže hledáme toho prvního, tak pozor na to, je tam hodně důležitá nálada a rozpoložení člověka toho, který hledá, to znamená vás. Podle těch odborníků, já teda nevím, co je na tom pravda, ale asi na tom něco bude, možná jo, zkusíme, uvidíme, tak prý vkus výrazně mění podle toho, jak se zrovna cítíme, to znamená, hledáme-li někoho, když máme dobrou náladu, tak nás přitahují lidi s podobnými zájmy a povahovými rysy a naopak jsme-li ve stresu, tak se nám líbí naprosto odlišní lidé. No, a tím je vlastně všechno vysvětleno.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Za půl minuty tady bude 18. hodina. Narazil jsem na úžasnou informaci, která se týká toho, jak dlouho vám vydrží manželství. Komu míň a komu ne, podle zaměstnání a tak dále. Když na to bude čas, tak mezi 18. a 19. se na to určitě podíváme.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Teď ale zítřejší počasí, teploty budou rozhodně níž než dneska, maximum bude 22 stupňů, ale spíš čekejte něco málo pod. Přidají se i přehánky, takže deštníček, případně pláštěnku sebou. Ve středu počítejte v podstatě s tím samým a teploty budou ještě o něco míň, 16 až 19 stupňů. No prostě ve zkratce, do tance nám nebude. Pívá Adam Ďurica. Za chvilinku ho uslyšíte i tady u nás na Relaxu. Přeju vám hezký pondělní večer.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: opuštěným psům. Pokud máte nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Čas od času to dělám, protože těch psů, které tady jsou na pejsko stránce na www.radio-relax.cz je spoustu a někteří z nich jako nejsou zrovna takový, o který by se lidi rvali. To znamená, je dobrý je občas trošku popostrčit. Myslím si, že pejsko stránka by k tomu mohla hodně pomoct. Dneska zrovna se podíváme do útulku pro opuštěná zvířata a týraná zvířata Anidev. Ten najdete v obci Žim. Je tady na stránkách samozřejmě i telefon. A když se tam juknete, tak tam je podle mě v podstatě rekordman, jmenuje se Askin a rekordman je v tom, ne že by tady byl tak dlouho u nás, ale protože mu je 17 let, je to tak, 17 let a ještě stále hledá takového toho svého páníčka, protože celý roky žil zavřený v malém kotci, bez pohybu, bez jakéhokoliv kontaktu a tak dále. Teď už je na tom trošičku líp, nicméně ještě pořád to není taková ta konečná péče u toho jeho v uvozovkách páníčka na svůj věk a to je vidět i podle těch fotek, které najdete u nás na webu, je relativně vitální, je to sice starý ovčák, ale jako není určitě na nějaký další trasy a podobně. Procházky ale jinak zvládá levou zadní. Myslím si, že pokud patříte třeba mezi starší chovatele psů, tak by se vám určitě hodil. Jinak, co se týče ostatních zvířat, třeba v domácnosti, tam úplně nevíme, to byste se museli zeptat v útulku, ale on hlavně hledá svůj klid. Hledá svýho novýho páníčka, už jako toho finálního, kde dožije a prostě chce se mít už konečně dobře.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax Radio.

0: Zaspomínali jsme na Top Gun, máme 7:02, posloucháte pondělní Radio Relax, je 8. června a teď tu mám něco, já nevím, jestli to říct asi takhle, je to něco pro ty, kteří jsou jaksi sezdáni, to znamená, už jsou v manželském vztahu, manželském svazku. Mám pro ně, já nevím, jestli dobré nebo špatné zprávy, každopádně statisticky, protože asi se vychází z nějaký statistiky, nejkratší dobu prý vydrží manželství a ono to tak jako má logiku, jo, tanečníků, barmanů a masérů, tam bych to teda viděl hodně krizový, jako. To znamená, že jejich partneři by se měli mít hodně na pozoru. Podle rozsáhlé psychologické studie totiž tyhle ty povolání nejdřív ukončují svoje manželství. Naopak, dentisté a dentistky samozřejmě, optici, inženýři, a to nejenom třeba zemědělci, ale prostě inženýři celkově, a vydrží v zákonem posvěceném svazku nejdéle. Podle výsledků téhletý studie matematici a kuchaři sdílejí, pozor, 20% šanci na rozvod či odloučení. Novináři a stavbaři, to by mě fakt zajímalo, jak to dělali tenhle ten průzkum, zhruba 18%, knihovníci, dietologové a fitness instruktoři 16,5%. Agenti cestovních kanceláří, spisovatelé a policisté mají 15-16% šanci na rozvod. Zápasníci a učitelé 14%, soudci a úředníci necelých 13% a veterináři prý ještě o 1% méně. O, to je blbost. Každopádně tuhletu studii otiskl dokonce odborný časopis, který se jmenuje Police and Criminal Psychology. Takže jako vychází to z něčeho, ale já si tomu stejně nevěřím.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: 18.33, úplně přesně na relaxu Callum Scott a Roots. A o tom, že je čeština jako opravdu nádherný, dvojsmyslný jazyk, se dneska můžete přesvědčit třeba u nás na Facebooku.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Tak vzhledem k tomu, že máme 7:15 a 2 minuty k tomu, blížíme se pomalinko, ale jistě k 19. hodině, budeme se pomalu loučit, chtělo by to něco optimistického na závěr, nějakou takovou jakože perličku, jo, dá se to i tak říct. Úsměv je nakažlivý, to je všeobecně známá věc, musím uznat, že úsměvem, smíchem a tak dále se dá řešit spoustu i nepříjemných situací a je dokázaný, že když uvidíme někoho usmívat se, jo, tak mozek prý velmi často aktivuje stejný svaly i v našem obličeji, proto se vlastně dobrá nálada může šířit i mezi cizími lidmi. Vemte to, já třeba si pamatuju, tak vzpomněl jsem si na to, když se s někým hádáte a tak dále, už to fakt jako je vyhraně a už nevíte, co byste, jak byste, když se jeden z těch dvou začne smát, tak jako stoprocentně strhne i toho druhého, pokud už to teda není ve fázi, kdy už se po sobě sápete, to už pak jako nemá asi smysl, ale v takový té fázi před, to znamená tý hádačský, myslím si, že ten smích třeba by dokázal ještě pomoct. Každopádně smějte se, protože si myslím, že pak ten svět bude hodně krásnější.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Je to přesně 19. hodina večerní.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Zítřejší odpolední maxima čekejte tak okolo 22 stupňů, spíš níž, 19 až 20. Přidají se i přehánky, to znamená, počasí se bude lehce horšit. To samé čekejte i ve středu, jenom ty teploty budou ještě o 2 stupínky níž, to znamená 16 až 19. Na čas mezi 19. a 20. hodinou mám pro vás takový malej hudební hlavolam. Samozřejmě se můžu zeptat, kdo to zpívá, ale asi byste odpověděli celkem jednoznačně, že Činasky. Zahraju je mezi 19. a 20. hodinou, přeju vám hezký pondělní večer, ať vám to uteče, a zítra. Zítra už je druhý pracovní den, takže to utíká.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: I wait for you. I wait for you.

0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.
1: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu. Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
2: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v pamětí.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Do jaket Jill's Type. Druhé místo. Madonna a Sabrina

0: jsem Slavíček, hezký ráno.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 9. června. Tento den roku 1941 se v Anglii narodil klávesák skupiny Deep Purple John Lord. 60 let před ním přišel na svět vynálezce parní lokomotivy George Stephenson. Z hereckého světa mají důvod slavit Michael J. Fox. Tenhle herec se narodil v roce 1961. Na den přesně dva roky poté spatřil světlo světa i Johnny Depp. Narozeniny má taky Natalie Portman a Tom Hanks. Roční 1970 je Ed Simons, jeden z Chemical Brothers. V roce 1931 měl premiéru Kačer Donald, roku 63 pro změnu film Kleopatra. 9. 6. 1970 získal Bob Dylan ocenění doktor hudby na americké Princeton univerzitě. 7 let na to se rozvedl George Harrison. Tento den roku 1989 měla premiéru už pátá řada Star Treku. These are the voyages of the Starship
2: Enterprise. Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.